Awurade ma deɛ waka fa ho bia mmere mu ma na ɔnte nenem so nkyerɛ wo 0302216561 0302216562